0: Rádio Haná.
1: Ti sú malí páni, i psenka řídí kokrhání.
0: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané. Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.

0: Začínají zprávy.
1: Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojí do celorepublikového projektu Archeologické léto a nabídne veřejnosti bezplatné komentované prohlídky významných lokalit v regionu. Odborníci z muzea provedou zájemce po místech, jako jsou Ludéřov, Hradiště Rmíz u Laškova nebo Otaslavice. Účastníci tak budou moci přímo v terénu objevovat pozůstatky pravěkých hradišť, mohylových pohřebišť i středověkých hradů. Ačkoliv jsou veškeré vycházky zdarma, zájemci si musí z kapacitních důvodů předem rezervovat místo online.
2: Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
3: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
2: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu.
5: Sport.
6: Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun.
7: Počasí.
8: V pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přeháňky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pranostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice.
7: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: zkuste vypnout všechny rušivé elementy, bíci, užitečné rady sdílejte. Blíženci, neseďte doma, zážitky čekají. Radci, nalaďte se na vlnu pozitivního myšlení. Lvi, respektujte názory ostatních. Pany, nepouštějte se do zbytečného utrácení. Váhy, buďte v pohodě a udržte si zdravé sebevědomí. Štíři, jste rádi, když vás obklopují inteligentní lidé. Střelci, nekritizujte a radši poslouchejte. Kozorozi, nebude vám zatěžko utáhnout si opasek. Vodnáři, nemyslete na malicherné problémy. A co mi ryby, jakákoliv finanční odměna určitě potěší. Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

0: Trejšl Meronovou jenom proto, že děláš show business?
1: Nedělám pro hvězdy.
0: Farmne, prosila mě, abych tě získal.
1: Dobře, přijdu, stačí. Podívám se, jak to vypadá.

0: Frank Farma? Rachel Maronová.
1: Ahoj.
2: Teší mě.
1: Nevypadáš jako osobní strážce.
2: Co jste čekala?
1: Asi někoho drsnějšího.
2: Tohle je přestrojení.
1: No, nemáš strach, že mě ostřelí při běhání?
2: Mám strach, že budu muset běhat s vámi.

Já vím, že je trochu pozdě, ale děkuju ti. Jsem opravdu ráda, že jsi tady. Teď ti rozumím. A měl bys mi věřit, protože já tě nebudu prosit. Nejde o to, co řekl, ale jak to řekl.

0: Já tě potřebuju. Mám strach. A já nenávidím svůj strach. Prosím tě, chraň mě. Chraň Fletchera. Kdyby se mu cokoliv stalo, Franku.
1: A jak? Vždyť já tě nemůžu takhle chránit. To je nemožné. Všechno hraje pro něho.
0: Udělám cokoliv, co řekneš.

0: reklamu.
1: Má pistoli.
0: K zemi, k zemi.

0: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
1: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
1: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
0: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
1: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže je to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkejte, anebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
0: Tohle asi musíme podepsat, hlavně se z toho nezbláznit, co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
1: Zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čehose. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás.
4: Já? Rádio Haná.
5: Rádio pro lepší náladu. Aha.

0: počasí.
1: V pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přehánky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pronostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí ráno.

0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, zkuste vypnout všechny rušivé elementy, bíci, užitečné rady, sdílejte. Blíženci, neseďte doma, zážitky čekají. Radci, nalaďte se na vlnu pozitivního myšlení. Lvi, respektujte názory ostatních. Pany, nepouštějte se do zbytečného utrácení. Váhy, buďte v pohodě a udržte si zdravé sebevědomí. Štíři, jste rádi, když vás obklopují inteligentní lidé. Střelci, nekritizujte a radši poslouchejte. Kozorozi, nebude vám zatěžko utáhnout si opasek. Vodnáři, nemyslete na malicherné problémy. A co mi ryby, jakákoliv finanční odměna určitě potěší.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Hana.
2: Nejlepší hudební.

0: i turecky. Nahané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Haná.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Ranní Topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: do studené, nebo taky do teplé ranní sprchy, to už záleží na vás, je Sara Bareilles a její nejslavnější love song ve vysílání Rádia Hana. Začínáme nový týden, dobré ráno.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Po 6. hodině s Markem Mamborem. Snídaně s námi nachystá spousta českých interpretů, kteří se budou ptát, co bude za 100 let.
2: Kdo ví, co bude stát?
0: V rámci našeho italského léta, které pokračuje, čekáme na dnešní ranní soutěžní hit od Marka Mengoniho. 5.56, nové zprávy pro vás.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
4: Bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Začínají zprávy. Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojí do celorepublikového projektu Archeologické léto a nabídne veřejnosti bezplatné komentované prohlídky významných lokalit v regionu. Odborníci z muzea provedou zájemce po místech, jako jsou Ludéřov, Hradiště Rmíz u Laškova nebo Otaslavice. Účastníci tak budou moci přímo v terénu objevovat pozůstatky pravěkých hradišť, mohylových pohřebišť i středověkých hradů. Ačkoliv jsou veškeré vycházky zdarma, zájemci si musí z kapacitních důvodů předem rezervovat místo online. Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
6: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
5: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu.
4: Sport.
5: Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun.
4: Počasí.
7: V pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přehánky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pranostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice.
4: Doprava.
8: Víme, jak se jezdí tady, víme, že opravy nás můžou trochu zdržet. Na Olomoucku u Grigova na silnici 55 je to plánovaná rekonstrukce povrchu vozovky, která potrvá zhruba do půlky srpna. Provoz je tu veden jedním pruhem. Hlášené opravy máme taky ve Vojnicích u Olomouce. Tady se pracuje na hlavních a vedlejších komunikacích až do konce roku. V místech, kde jsou úplné uzavírky, tak daným úsekem neprojedou ani auta, ani autobusy, takže musíme po objížďkách. Šťastnou cestu a pevné nervy.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: 6 hodin, 9 minut, Radio Haná patří vám všem a titul fotbalových mistrů světa po druhé v historii patří Španělsku.
1: Tak to Jamal zkusil a dokonce je z toho gólovka, vyrovná se první gól, který dává Ferran Torres.
0: No, pokud se během zápasu usnuli, dá se to pochopit a všichni jsme tak nějak včera večer čekali. Víc gólů, víc akce, větší boj, nakonec Jamalovo Španělsko porazilo Argentinu 1-0 v prodloužení a nebojte, od fotbalu klid nebude, už o víkendu začíná Česká liga. Dobré ráno, úspěšný den přeje Rádio Haná, vy jste naši mistři i v pondělí 20. července. Za chvilku spolu oslavíme dnešní den šachu, buďte u toho.
2: Rádio Haná.
3: Ráno je...

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: i herec Josh Holloway, kterého si pamatujeme jako Jamesa Sawyera ze seriálu Ztraceni. A dnešek patří také dvěma zajímavým věcem. Je Mezinárodní den šachu a zároveň den lízátek. Dejte starostem šachmat a v pohodě se prolízejte celým dnem. Je pondělí 20. červenec.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.

0: štěstí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.

pondělní ráno, naše milovaná Morava, v 6 hodin a 28 minut máváme všem našim rodákům. Zdravíme také všechny, které sem přivedla láska nebo práce, brigáda. A samozřejmě zdravíme také turisty, kteří o prázdninách na vlastní oči právě teď poznávají malebné krásy našeho kraje. Jsme tady pro všechny. Po půl sedmé nám náš rádiový astrolog potvrdí, že tento týden nám budou hvězdy přát, zejména v dobré organizaci, a někdo si

0: Svitavý Šumberk i Valmez hlásí 8,5 stupně, přes den skoro jasno anebo polojasno a 21 až 24.
1: Doprava.
0: Zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem a nehoda na D1 u Bělotína. Víme, jak se jezdí tady? Dobré pondělní ráno. Zdržení nabíráme mezi Olomoucí a Šternberkem kvůli opravám u Dolan. Provoz tady řídí semafory, ranní špička se dá případně obět přes Tovéř a Samotišky. Ranní nehoda dodávky se teď odstraňuje na 313 km D1 u Bělotína ve směru na Přerov. Opatrně projedeme. Zdravíme Mohalinici, Vyškov i Boskovice. O dopravě víme vždycky více.
1: Rádi Johana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Johana.
1: Ráno je top.

0: Tohle jsou Kabáče, za chvilku Kim Appleby, možná jsme věrné rádio Haná, posloucháte pravidelně, možná se k nám vracíte po nějakém čase, buď jak buď, jsme připraveni plnit vaše ráno hity úsměvem, aktuálními zprávami i tématy k zamyšlení. To další téma je na Facebooku rádia Haná. Představte si, že po 10 letech vám napíše bývalá velká láska jenom jedno slovo. Napíše vám prostě ahoj. Co uděláte? Jak se zachováte? Co jí odepíšete? A budete vůbec reagovat? O vaše scénáře se podělíme po 6:45, bude to super. A teď v 6:40 má slovo další ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
0: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže je to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkejte, alebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
0: Tohle asi musíme podepsat, hlavně se z toho nezbláznit, co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
2: Zdravím tebe i posluchače.

Skoro jasno, anebo bole jasno, teploty do 24 stupňů Celsia. Tak to je pondělí 20. července, předpověď počasí pro naše milovanou Moravu. A vy to víte díky Rádiu Haná, které má pro vás i na startu týdne pohodový letní playlist i zajímavé téma na našem Facebooku. Představte si scénář. Po 10 letech vám napíše bývalá velká láska. Napíše vám jenom jedno slovo. Napíše vám ahoj. Co uděláte? Vaše odpovědi na Facebooku Rádia Haná jako vždy jsou skvělé. Pepa by jí prý rovnou požádal o nahou fotku. No, samozřejmě, že na co by ztrácel čas Pepa. Mira má jasno, pustil by si Rádio Haná a to by mu prý poradilo, co má dělat. Mira ví. Pavla by si svého bývalého nejdříve prolustrovala sociální sítě, rejstříky, nemovitosti, jeho majetek, prostě kompletní prověrka, jestli má smysl odepisovat. A Lucie, té se to prý opravdu stalo, že jí po 23 letech přišla zpráva od jejího ex a teď jsou znovu spolu, takže někde opravdu stačí jenom jedno obyčejné ahoj a rázem se vám změní život. A to je pecka. Co vy? Po 10 letech vám napíše vaše bývalá velká láska jenom jedno slovo. Napíše vám ahoj. Co uděláte?

0: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Je pondělí 20. července. Dění na hřbitově v Olomouci Neředíně začne hlídat městský kamerový systém. Instalaci schválili radní s cílem zvýšit bezpečnost a ochránit pietní místo. Projekt za 500 000 korun z poloviny pokryje dotace od Olomouckého kraje. Toto nové opatření navazuje na loňský incident, kdy pachatel na největším olomouckém hřbitově poškodil na 50 hrobů a způsobil škodu přes 60 000 korun. Policie muže tehdy dopadla a obvinila, ale svůj motiv nevysvětlil.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že dnes začíná oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
2: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
0: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Populární antistresové hračky Nido způsobují podle lékařů vážné úrazy dětí. Jak píší Novinky.cz, na vině jsou videa ze sociálních sítí, která navádějí k jejich ohřívání v mikrovlnce. Gelová mačkátka pak explodují a přehřátá hmota způsobuje těžké popáleniny obličeje. Tak pozor na to. Nicméně v Česku zatím žádný takový případ hlášený není.
1: Sport.
0: Španělé jsou novými mistry světa ve fotbale. Porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení. Španělsko získalo po 16 letech svůj historicky druhý titul. Vítězný gól Španělů dal ve 106. minutě utkání střídající Ferran Torres.

0: počasí.
1: A do konce je z toho gólovka, rovná se první gól, který dává Ferran Torres.
2: Španělé jsou mistři světa a fotbalovou hračku tam podporují i dnešní teploty. V Madridu v pondělí sluníčko až 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude tady u nás na Moravě denní teploty 21 až 24, skoro jasno anebo polojasno. Zítra i ve středu zpočátku slunce, během dne mraky a denní teploty v úterý i ve středu mezi 19 a 23 stupni.
3: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
2: Zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem a nehoda na D1 u Bělotína. Víme, jak se jezdí tady? Dobré pondělní ráno. Zdržení nabíráme mezi Olomoucí a Šternberkem kvůli opravám u Dolan. Provoz tady řídí semafory. Ranní špička se dá případně obět přes Tovéř a Samotišky. Ranní nehoda dodávky se teď odstraňuje na 313 km D1 u Bělotína ve směru na Přerov. Opatrně projedeme. Zdravíme Mohelnici, Vyškov i Boskovice. O dopravě víme vždycky více.
0: Johana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Till, hity nerezaví. The way you make me feel, Michael Jackson, 7 hodin a 8 minut, všechno je v naprostém pořádku, společnost vám dělá pondělní ranní Topka rádia Haná, top zprávy, počasí, doprava, hity, po čtvrt na 8 horoskopy a teď je pravá italská nálada. Byli jste někdy v Itálii? Rádio Haná vás tam bere doslova každý den v našem italském létě, v našem hudebním speciálu. Celé prázdniny na Moravě chutnají tak nějak po Itálii, po Apeninách. Každý den rozdáváme kvalitní italské kávy, těstoviny, taky sýry. Stačí si chytit italské hity v našem vysílání a dovolat se do studia. Svou cenu vyhrajete okamžitě a hlavně budete ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamo. Dnešní ranní soutěžní hit přiveze zpěvák Marco Mengoni a píseň L'Essenziale je o tom, jak se v nelehkých životních etapách vždycky musíme soustředit na to podstatné. Uvědomit si, co je v životě opravdu důležité. A není náhoda, že právě tahle skladba před nějakými 13 lety na

0: Tohle dneska ráno začne hrát, volejte studiovou linku Rady Hana a vyhrajte v našem italském létě. Držíme palce.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Tady je Rádio

0: ostatní lidé. Střelci, nekritizujte a radši poslouchejte. Kozorozi, nebude vám zatěžko utáhnout si opasek. Vodnáři, nemyslete na malicherné problémy. A co mi ryby, jakákoliv finanční odměna určitě potěší.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Já mám vyvolněné horoskopy s naší Martinou právě teď a v 7 hodin 18 minut. Příjemné pondělí ráno, samozřejmě to voní také v centru Kroměříže u Květné zahrady. Tady si ale musíme dávat pozor. Kolegové z naší dopravní centrály vzkazují, že právě v centru Kroměříže je aktuálně řešena ranní nehoda, více z dopravy na vlnách Rádia Hana před 7:30. No a když vám studená ranní sprcha dneska ráno nestačí, my vás probereme muzikou. Michal Hruza a taky fotbalová Shakira Vaka Vaka za chvíli tady u nás na Hané. Dobré pondělní ráno, je 7:19.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na hoba.cz.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Tento víkend se

0: 8 minut, 3 mise, po půl 8 ohlédneme za letošním fotbalovým mundialem, představíme svého mistry světa a poznáme další top příběhy, které letošní šampionát napsal. A teď v 7.29 máme zpracovány další novinky z naší meteocentrály. Dnešní ranní teploty relativně nízko pro pondělí 20. července. Olomouc prostě v Teměří 13 stupňů, Moravská Třebová 11, v Bruntálu i v Krnově máme 10 stupňů. Přes den máme naměřit 21 až 24 stupňů, čekáme skoro jasno anebo polojasno.
1: Dobrá.
0: Opravy v Olomouci, nehoda v centru Kroměříže a policie v Šumperku, ve Valmezu a nebo na kraji Blanská. Víme, jak se jezdí tady, vy to poznáte taky. Hezké pondělní ráno. V Olomouci stále kvůli opravám je uzavřena Erenburgova ulice, na Pražské je částečná uzavírka, hotovo má být 10. září. V centru Kroměříže pondělní ranní nehoda dvou osobáků na Havlíčkově ulici u Květné zahrady a policejní hlídky teď pomáhají a chrání v Šumperku na Uničovské, ve Valmezu na Vsetínské i na výjezdu z Blanska na Olomoučany. Vyjedete a my hrajeme. Takhle nám to funguje i dnes ráno.
1: Rádio Hana.

0: Začínala dieta, úsmev sa dostaví. Tady sme s Tones and I, David Guetta, Gone, Gone, Gone. Možná drskanete s rádem Haná do cestovky řešit letošní dovolenou last minute, nebo se možná právě teď díváte ještě na nabídky zájezdu na internetu. U toho vám už za chvilku budou zpívat Spáňa, Eva Farná s Mirajem, nebo taky Carly Rae Jepsen. A my teď 7 minut po půl osmé, jak jsme slíbili, cestujeme prstem po mapě do amerického New Yorku. Tam se včera hrálo ostře sledované finále mistrovství světa, ale žádná dramatická fotbalová bitva přestřelka se nekonala. Zatímco v sobotním boji o bronz 10 gólů, tak ve včerejší základní hrací době 0.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: Taky jste se včera večer dívali na finále mistrovství světa. S trochou nadsázky se dá říct, že nás Španělé z Argentinci dokonale uspávali. Žádná gólová přestřelka, rozhodl jediný gól v prodloužení. Španělsko slaví titul mistrů světa, to víme. Letošní šampionát přinesl i spoustu jiných příběhů. Třeba zpěvačka Shakira, ta se objevila na více mistrovstvích světa než její partner Piqué. On si zahrál na 3 šampionátech, ona zpívala na 4. Miláčkem turnaje se stal norský kanonýr Erling Haaland. Ten si z Ameriky odvezl dost netradiční suvenýr vycpaného mývala. A obrovskou hvězdou sociálních sítí se stal brankář Kapfert, Vozíňa. Ten během jediného turnaje získal téměř 30 milionů nových sledujících na Instagramu. I takové příběhy napsalo letošní mistrovství světa a na to další si počkáme do roku 2030. Co myslíte, bude u toho zase naše repre?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

Děkujeme, že posloucháte Rádio Haná, že se přidáváte i v pondělí ráno 20. července do naší rádiové rodiny. Svátek slaví Eliášové a Eliové. Gratulujeme, zdravíme. 7 hodin 42 minuty a přejeme, jak si užijete celý krásný den. Má být skoro jasno anebo polojasno. Teploty 21 až 24. Jsme Haná.

0: Tři minuty po tři čtvrtě na osm, aktuální čas Radio Haná patří vám všem. A titul fotbalových mistrů světa po druhé v historii patří, víte komu? Ano, po včerejším večeru Španělsku.
1: Tak to Jamal zkusil. A do konce je z toho golovka! Rovná se první gol, který dává Ferran Torres!
0: Takhle, pokud jste včera večer během zápasu u televize usnuli, dá se to pochopit. Všichni jsme tak nějak čekali víc akce, víc adrenalinu, víc gólů, větší souboj. Argentina třeba ani jednou během 90 minut nevystřelila na bránu, no? Čekali jsme víc asi všichni. Nakonec Jamálovo Španělsko porazilo Messiho Argentinu 1-0 v prodloužení. A nebojte se, od fotbalu klid nebude, už o víkendu začíná Česká fotbalová liga. Dobré ráno a úspěšný den přeje Radio Haná, vy jste naši mistři i v pondělí 20. července. A za chvilku spolu oslavíme velký úspěch naší tenistky Báry Krejčíkové. Víte, co se jí podařilo na turnaji v Aténách?

Radio Hana je stvořeno pro vaši pohodu i v pondělí ráno 20. července. Všechno je v naprostém pořádku. Společnost vám dělá pondělní ranní topka Radio Hana. Přejeme dobré ráno. Co tady pro vás máme dál před 8 hodinou? Aktuální zprávy a potom vele zajímavé téma k zamyšlení. Další z nich je samozřejmě na

0: in Marco Mengoni. Non accetterò una... Ano, lákáme na to celé ráno. Moc se na to těšíme, dneska to ještě nezaznělo. Mezi 6. a 8. hodinou, to znamená, že po 8. jdeme na to, těšíte se? Je 7.56.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je pondělí 20. července. Olomoucký fotbalista Jakub Elbl může na startu nové sezóny nastoupit za Sigmu. Etická komise fotbalové asociace mu zrušila předběžný zákaz startu kvůli současné korupční aféře. 26-letý bek už nečelí podezření z úplatkářství. Komise ale jeho vyšetřování neukončila. Nyní se na věc dívá jako na neoznámení disciplinárního přečinu. Řeší zde Jakub Elbl věděl o možném ovlivnění předloňské baráže mezi Karvinou a Vyškovem a zda si to nechal pro sebe, píše o tom ČTK. Vývoj tématu sledujeme.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Omezení parkování u hřbitova ve Šternberku. Ode dneška je dočasně uzavřené parkoviště v Dlouhé ulici kvůli výstavbě vodovodu. Hotovo bude na konci srpna. Po dobu prací bude možné parkovat u severní brány hřbitova. Silné bouřky se prohnaly Českem, zanechaly 26 tisíc domácností bez elektřiny. Distributoři postupně dodávky obnovují. Poruchy způsobily při bouřce hlavně stromy a větve, které poničily elektrické vedení. Hasiči měli kvůli následkům silných bouří do včerejšího odpoledne v Česku zhruba 160 výjezdů, nejvíc v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Nejsilnější bouřky byly podle meteorologů odpoledne ve Zlínském kraji a na východě Slezska.
2: Sport.
4: Svůj 9. titul v kariéře dobila na okruhu WTA tenistka Barbora Krejčíková. Na turnaji v Aténách přemohla ve finále domácí hvězdu Marii Sakariovou 2-0 na sety. Trofej získala poprvé od Wimbledonu 2024.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude dnes pohodový letní den. Ani vedro, ani zima, tak akorát. A sluníčko, jednoduše veget. Východ slunce 5.06, západ 3 minuty po 3:15 večer. Denní teploty dnes 21 až 24, skoro jasno anebo polojasno. Zítra a také ve středu čekáme zpočátku slunce, během dne pak více oblačnosti, polojasno anebo oblačno a úterní i středeční teploty mezi 19 a 23 stupni. Opravy v Olomouci, nehoda v centru Kroměříže a policie v Šumperku, ve Valmezu a nebo na kraji Blanská. Víme, jak se jezdí tady, vy to poznáte taky. Hezké pondělní ráno. V Olomouci stále kvůli opravám je uzavřena Erenburgova ulice, na Pražské je částečná uzavírka, hotovo má být 10. září. V centru Kroměříže pondělní ranní nehoda dvou osobáků na Havlíčkově ulici u Květné zahrady a policejní hlídky teď pomáhají a chrání v Šumperku na Uničovské, ve Valmezu na Vsetínské i na výjezdu z Blanska na Olomoučany. Vyjedete a my hrajeme. Takhle nám to funguje i dnes ráno.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

Další hudební chuťovka k pondělení snídaně ve vysílání Rádia Hana. V 8 hodin 6 minut. Billy Joel, River of Dreams. Skoro jasno, anebo polejasno, teploty do 24 stupňů. No tak to je v pondělí 20. července předpověď počasí pro naši milovanou Moravu. Vy o ní máte přehled díky Radio Hana. My pro vás taky na startu tohoto týdne máme pohodový letní playlist. Za chvilku mandražuje také Lady Gaga. Oslavíme dnešní den šachu. A teď pro vás máme, jak jsme slíbili, zajímavé téma na našem Facebooku. Představte si scénář. Po 10 letech vám napíše bývalá velká láska. Napíše vám SMSku, na Messenger, na WhatsApp, na Viber. Napíše vám jenom jedno slovo. Vaše bývalá velká láska vám po 10 letech napíše ahoj. Nic víc. Co uděláte? Ptáme se dneska na Facebooku Rádia Hana. Pepa by jí prírodnou požádal o nahatou fotku. No, přesně, není čas ztrácet čas. Mirek má jasno, opustil by si Rádio Hana a to by mu prý poradilo, no jasně, Mira ví. Pavla by si svého bývalého, kdyby jí napsal ahoj, nejdřív prolustrovala, no to víte, jak se má, co dělá, jak žije, jak je bohatý, sociální sítě, rejstříky, nemovitosti, kolik toho má, prostě kompletní prověrka, podle toho by se rozhodla, jestli má smysl odpovídat, to zní logicky celkem, Pavli. No a Lucie, ta se s námi dělí o zážitek, že té se to opravdu stalo, opravdu i její ex napsal po dlouhé době, prý po 23 letech. Je přišla zpráva od jejího ex. No a teď mě dasi, jak to dopadlo. Happy end. Dneska jsou znovu spolu. Takže někdy opravdu stačí jenom jedno obyčejné ahoj a změní vám to život. No a co vy? Po 10 letech vám napíše bývalá velká láska. Jenom jedno slovo. Napíše vám ahoj. Víte, co byste udělali? Rádio.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Hana.

0: Když máte na výběr tolik chlapů, že nevíte, kterého si vybrat, tak jste Lady Gaga, zaspíváte o tom písničku. Lady Gaga, Alejandro ve vysílání Rádia Haná právě teď. Stačí si nás naladit a vaše ráno má ten správný zvuk. V ranní topce Rádia Haná i na začátku 30. týdne tohoto roku hledáme zprávy, přinášíme počasí, sledujeme provoz na moravských cestách a hlavně skládáme topový letní playlist. Další prázdninové vteřiny budou patřit ve vysílání Rádia Haná. Cher bude také zpěvák Somber. V dopravě před 8:30 upozorníme například na nehodu na kraji Olomouce, pozor u Holického lesa. A teď v 8:16 jsme pro vás s kolegy připravili to nejlepší z dnešního kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: V kalendáři pondělí 20. červenec a svátek slaví každý Eliáš Všenej. Narozeniny má kytarová legenda Carlos Santana i herec Josh Holloway, kterého si pamatujeme jako Jamesa Sawyera ze seriálu Ztraceni. A dnešek patří také dvěma zajímavým věcem. Je Mezinárodní den šachu a zároveň den lízátek. Dejte starostem šachmat a v pohodě se prolízejte celým dnem. Je pondělí 20. červenec.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: To nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. Jaropojištění.cz.
1: Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci, u souseda v Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes rádio Haná.cz a naši mobilní apku.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
4: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
3: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
4: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
4: Akci finanční.

0: Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Hana.

0: rodákům, zdravíme všechny, které jsem přivedla láska nebo práce a samozřejmě srdečné, pěkné, příjemné pozdravy posíláme také turistům, kteří o prázdninách teď na vlastní oči poznávají malebné krásy našeho kraje a poslouchají možná třeba úplně poprvé Radio Haná. Jsme s vámi kdekoliv na světě přes web radiohana.cz. Po půl deváté nám náš rádiový astrolog potvrdí, že tento týden nám budou hvězdy přát v dobré organizaci a někdo si projde vztahovou zkouškou. Poslouchejte dál, řekneme si více už za chvilku a užijte v plné parádě pondělí 20. červenec. Dnešní ranní teploty byly relativně nízko, třeba ještě 2 hodinky zpátky. V Olomouci, také v Přerově, ve Světavách, Šumperku a nebo také v Valmezu teploty 8 až 11 stupňů. Teď už máme logicky tepleji, hlásíte 13 až 15 stupňů. Přes den 21 až 24 stupňů Celsia a má být skoro jasno nebo polojasno.
1: Doprava.
0: Bouračka na kraji Olomouce a zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nehoda nákladňáku a osobáku na kraji města u Holického lesa mezi Novými sady a Holicí u odbočky na Šlechtitelů. Zdržení nabíráme mezi Olomoucí a Šternberkem kvůli opravám u Dolan. Je tu kyvadlový provoz, řídí ho semafory a ve Špičce se delší kolona dá obět přes Tovéř a Samotišky. Zdravíme také Rýmařov, Lipník i Boskovice. O dopravě víme vždycky více.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tohle je

0: se podíváš.
1: Možná jste věrné rádio Hná, posloucháte pravidelně, možná se k nám vracíte po nějakém čase, buď jak buď, my jsme připraveni plnit vaše ráno hity úsměvem, aktuálními zprávami, dál taky italskými hity. No, ano, celé ráno píšete, ptáte se, no tak Lukáši, no tak mé rádio Hná, kdy už konečně bude ten italský megahit? Bude po 8:45? Bude to tento od Marka Mengoniho, samozřejmě si ho představíme, řekneme důvod, proč vám ho pustíme, zahrajeme si o další pravou italskou kávu pro vás, že nám můžete být také ve hře o hlavní cenu. Na konci prázdnin rozdáme luxusní zájezd do italského Bergama. Více na webu radiohana.cz. Dobře, italské léto za chvilku a teď v 8:36 spolu nahlížíme do karet osudu, což bylo velmi pěkně řečeno.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
3: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
3: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
3: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže je to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkejte, anebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat, hlavně se z toho nezbláznit, co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
3: Zdravím tebe i posluchače.

Každou společnou minutu prožíváme s úsměvem, s dobrou náladou za minutu a půl, tři čtvrtě na devět. Přátelé, byli jste někdy v Itálii? Radio Haná vás tam vede doslova každý den. Díky našemu italskému létu celé prázdniny na Moravě chutnají po Itálii. Každý den rozdáváme kvalitní italskou kávu, těstoviny nebo vonavé sýry. Stačí si chytit italské hity v našem vysílání a dovolat se do studia. Svou cenu pak okamžitě vyhrajete. Právě teď pro vás máme vonavé kafe, balíček a budete ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu. A my se na to těšíme celé ráno. Dnešní ranní soutěžní hit přiváží zpěvák Marco Mengoni. A jeho písnička L'Essentiale je o tom, jak se v nelehkých životních etapách vždycky musíme soustředit na to podstatné. Když jde o hodně, tak si musíme uvědomit to, co je v životě důležité. No a není náhoda, že právě tahle dojemná a taková motivující skladba

0: Italské sluníčko, italské hity, italské léto, Rádio Haná je tady. Chcete vyhrát balík pravé italské kávy? V tom případě...
1: Rádio Haná, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: Možná v životě, nebo třeba právě teď, neprožíváte úplně nějaké šťastné období, no jednou nahoře, jednou dole, Radio Hana je vždycky s vámi a přesně o těch nelehkých životních etapách, během kterých se musíme soustředit na to podstatné, na to důležité, přesně o těch etapách zpívá v italském megahitu Marco Mengoni. Le Essenziale, italské léto, tohle nás baví. Baví to i Martina z Mostkovic na Prostějovsku. Hezké ráno, jste ve vysílání. Dobrý den, Martine.
1: Dobrý den.
0: Co se vám vybaví, když se řekne Itálie, ta první věc?
1: Včera jsem se právě z Itálie vrátil a velké teplo.
0: Výborně, teplo. Výborně. Tak a to jsem moc rád, že to říkáte. Z Itálie jste se vrátil, do Itálie se můžete samozřejmě vrátit i v rámci italského léta Radia Hana znovu. No, řekněte mi, kde jste byl v té Itálii, jaké to tam bylo?
1: Bibione a Přelídnědno a, jak říkám, velké teplo.
0: Co italské jídlo? Jaké jste ochutnal italské speciality?
1: Měl jsem pizzu, ta byla výborná.
0: A když si dáváte italskou kávu tady na Moravě a italskou kávu v Itálii, skutečně to je takový rozdíl? Poznal byste to?
1: Asi jo.
0: My pravou italskou kávu, skutečně dovezenou z Itálie, pro vás máme. Vyhráváte ji, Martine, od Rádia Hana a hlavně, jak jsem říkal, do Itálie se klidně můžete vrátit a hezky zadarmo jste ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamu, který rozdáme na konci prázdnin. Martine, moc děkujeme za vaši přízeň, zdravíme do Mostkovic na Prostějovsko na vlnu 92,3 FM a přejeme hezké léto, naslyšenou.
1: Vám taky, ahoj.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd. Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Ranní Topka Rádia.

0: Když studená ranní sprcha nestačí, my vás každé ráno probereme muzikou na vlnách Rádia Haná v naší ranní topce. Teď je 8.54. Jsme ve finále naší ranní show. Mezi 6. a 9. hodinou jsme do vašich uší posílali prázdninové hity, zprávy, počasí, dopravu. Mluvili jsme o včerejším finále mistrovství světa Španělsko versus Argentina. Připomínalo to spíše uspávání hadů. V základní hrací době nuda, 0-0. Argentina dokonce ani jednou nevystřelila na bránu a Španělé rozhodli v prodloužení.
1: Tak to Jamal zkusil a do konce je z toho gólovka. Rovná se první gól, který dává Ferran Torres.
0: Také jsme vzpomínali dnes mezi 6. a 9. na naše bývalé lásky a zamilovali si další hit italského léta Rádia Haná s posluchačem Martinem z Mostkovic na Prostějovsku. Martine, dobré ráno.
2: Ahoj, tady Martin z Mostkovic. Děkuji moc krát Rádiu Haná za kávu a za krásné ráno, co jste mě dneska připravili.
0: My děkujeme, že máte naladěno. Po 9. hodině aktivujeme náš stroj času a nastavíme vzpomínkový mod Procházky paměti.
3: Hit

0: A také další soutěžní hit italského léta rádia Hana. Umberto Tozzi. Takhle vám hraje jenom rádio Hana. Zprávy dřív než ostatní a Tomáš Gottwald.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy rádia Hana.
3: Přinášíme vám zprávy. Případ hromadné otravy oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci Holici z konce června má jednu oběť. Jeden ze sedmi přiotrávených dělníků následkům otravy podlehl v nemocnici. Případ si převzali kriminalisté. Připomeneme, že zdrojem jedovatého plynu bylo proudové čerpadlo, které dělníci používali při bouracích pracích.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Slavná modelka, herečka a spisovatelka Pavlína Pořízková se dočkala velkého uznání v rodném Prostějově. Na radnici o víkendu slavnostně převzala cenu města. Získala ji za profesní úspěchy a reprezentaci Prostějova ve světě. Důchodové změny bude dnes řešit vláda. Na svém předposledním zasedání před vládními prázdninami projedná přidávání peněz k penzi podle věku. Úprava má doplnit současný systém. Nově by se měl důchod po 80 zvýšit každých 5 let o 500 korun a při oslavě stých narozenin pak o 1000 korunu. Připomeneme, že v současnosti už seniori dostávají 1000 korunu navíc v 85 letech a 2000 ve stovce.
1: Sport.
3: Výhrou vstoupila do sezóny česká hokejová reprezentace do 20 let. Na přípravném kempu ve Finsku naši mladí hokejisté odehráli první přátelák, vyzvali domácí výběr 20 a Česko vyhrálo 3-1.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled
4: i v pondělí.

0: počasí.
1: Víme, jak bude dnes pohodový letní den. Ani vedro, ani zima, tak akorát. A sluníčko, jednoduše veget. Východ slunce 5.06, západ 3 minuty po 3 čtvrtě na 9 večer. Denní teploty dnes 21 až 24, skoro jasno anebo polojasno. Zítra a také ve středu čekáme zpočátku slunce, během dne pak více oblačnosti, polojasno anebo oblačno a úterní i středeční teploty mezi 19 a 23 stupni.
2: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
1: Bouračka na kraji Olomouce a zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nehoda nákladňáku a osobáku na kraji města u Holického lesa mezi Novými sady a Holicí u odbočky na Šlechtitelů. Zdržení nabíráme mezi Olomoucí a Šternberkem kvůli opravám u Dolan. Je tu kyvadlový provoz, řídí ho semafory a ve Špičce se delší kolona dá obět přes Toveř a Samotišky. Zdravíme také Rýmařov, Lipník i Boskovice. O dopravě víme vždycky více.
0: Rádio Hana.

0: planeta se na chvilku zpomalila, když zpívali Desmodě své chýbáně. Vážíme si toho, že vám můžeme hrát nejlepší hudební výběr, že nemusíme zpívat o tom, jak moc nám chybíte, že jsme spolu. No a sami sobě každé všední dopoledne dáváme na rádiu Hana speciální výzvu. Procházte pamětí celou hodinu hrát jen hity z jednoho roku a vrátit na ten rok ty nejlepší vzpomínky.
1: Rádio Hana.

0: k Káji Plíškové. Ano, procházka pamětí překonává limity a boří hranice. Best of z jednoho roku začíná právě teď.
1: Rádio Hana, procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho.

0: Udělali jste mě teď momentálně velkou radost, hrajete mého miláčka Harryho, děkuji vám.
1: Tahle věrná posluchačka si říká babika Emily. A my jsme moc rádi, že jsme i jí zpříjemnili prázdninové dopoledne touto písničkou od Harryho Styles. Děkujeme za vaši přízeň. Celou hodinu servírujeme hity z roku, kdy 8 zlodějů vniká do královské španělské tiskárny cenin. Poznáváte tento seriál?
2: Prosím, ne!
3: Zastřel mě, nebo já zastřelím tebe. Máš 10 sekund. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Jsou falešný, Arturito, ale vece jsou skvělé. Je to dárek, nechci jim.
1: Vzpomínáte si na fenomenální papírový dům La Casa de Papel a víte, ve kterém roce nám ho Netflix poprvé ukazuje na obrazovkách? Od kterého roku trávíme večery s profesorem Berlínem, s Tokio, s Denverem, s Riem a s dalšími lupiči pojmenovanými podle světových metropolí? Co myslíte?
4: Proč tam policie nevlítne?
3: Protože zamknem dveře. Čím rád to, co?
4: Můžeš mi vysvětlit, proč máš sakra tu holku svázanou v kanceláři?
1: Tak to je v procházce paměti Rádia Haná super vzpomínka, seriálový papírový dům. A faktem je, že tento seriál prý nemají moc rádi policisté po celém světě. Tipnete si proč? My spolu odpověď vypátráme po půl desáté. Stejně jako další hity z jednoho roku v procházce paměti dorazí k nám kapela Chinasky, Katy Perry, Ed Sheeran a také Avicii a Sandro Cavazza, jejich Without You. Další prázdninové pondělní dopoledne plné procházky pamětí, vzpomínek, zážitků a hitů z jednoho roku pokračuje. Díky, že jste u toho.
5: Rádio Haná a procházka pamětí.
6: Vracíme vaše vzpomínky.
7: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
8: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
9: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
8: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
10: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
8: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
10: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirage.
11: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
12: Migové.
11: Harley.
12: Symbol X.
11: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
13: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na

0: tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
3: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
4: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna.

0: Pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Naprosto nic není v životě náhoda. Náhoda není to, že jste skvělí, že posloucháte Radio Hana a že s námi Procházku pamětí o prázdninách vysílá taky Ed Sheeran. My se celou hodinu touláme rokem, kdy Ed nahrává písničku Shape of You. Tuhletu skladbu původně nepsal pro sebe, ale pro zpěvačku Rihannu. Ale když tak psal a dával dokupy ten text, tak si uvědomil, že vlastně si to šije na míru sám pro sebe. Nakonec si to i sám naspíval. Shape of You je o lásce. Na první pohled o seznámení na baru, o tanci, o flirtování, o první puse a třeba taky o tom dalším společném životě. Nahráváme hity vašeho života dneska v Procházce pamětí rok, kdy je naše Karolína Plíšková světovou tenisovou jedničkou. Pravda, sice na tom tenisovém trůnu byla jenom 2 měsíce, ale to se počítá, tak zdravíme Káju Plíškovou. A tehdy na Netflixu poprvé koukáme na Papírový dům a vykrádáme španělskou královskou tiskárnu cenin.
1: Proč tam policie nevlítne?
2: Protože zamknem dveře. Čím rád to, co?
1: Můžeš mi vysvětlit, proč máš sakra tu holku svázanou v kanceláři?
0: V jakém roce poprvé trávíme večery u televize s profesorem Berlínem, s Tokio, s Denverem, s Riem a dalšími lupiči pojmenovanými podle světových metropolí? Na to se dneska ptáme vás v Procházce paměti Rádia Hana. Vzpomínáme na La Casa de Papel, na Papírový dům. Dočetli jsme se v různých diskuzích, že tento seriál o šikovných lupičích a vykutáleném profesorovi, který je vede, tak tenhle ten seriál prý moc nemusí policisté po celém světě. Typete si proč? Údajně Papírový dům je tak známý a populární, že se stal inspirací pro mnoho skutečných loupeží. A perlička na závěr, tvůrci seriálu se prý hodně inspirovali filmem Gauneři od Quentina Tarantina. I na to můžeme mrknout. Titulní písnička La Casa de Papel dneska samozřejmě zazní stejně jako za okamžik v Procházce paměti.

0: Rádio Hana a Procházka paměti.
1: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
3: Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
1: Rádio Hana, Procházka paměti.
0: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Za poslech Rádia Hana si i v pondělí dopoledne zasloužíte velký palec nahoru. Děkujeme, že posloucháte naše Moravské rádio. Zdravíme z centra Olomouce v 9.51. Jsme vaše Rádio Hana a s naší procházkou pamětí si na nic nehrajeme. Prostě hrajeme to nejlepší z jednoho roku, z roku, kdy na Netflixu poprvé klikáme na ikonku papírového domu a z první sérií tohoto celosvětového seriálového fenoménu se vydáváme vykrást španělskou královnu, královskou tiskárnu cenin. Hraje nám u toho taky titulní song La Casa de Papel. Slíbili jsme, že si ho dáme a stane se tak právě teď La Casa de Papel. Pro zajímavost, tahle písnička vznikla už dávno, dávno, dávno jako symbol odporu italských partizánů během druhé světové války. A vypráví to de facto o člověku, který je připraven položit život za svobodu. A nás zajímá, víte, ve kterém roce La Casa de Papel tuhle písničku poznávají další generace díky papírovému domu? Tak pozor, uzavíráme sázky. Odpověď pro vás v procházce paměti Rádia Hana právě teď.
1: Rádio Hana a procházka paměti. Dnes je to rok 2017.

0: Bella Ciao v procházce pamětí Radia Hana, to nejlepší z roku 2017, Papírový dům. Vy si podupáváte do rytmu, stejně tak ve studiu Radia Hana i Magda Tajerová. Hezké dopoledne, Magdi.
1: I tobě, i posluchačům, hezké dopoledne.
0: Tohle samozřejmě všichni velmi důvěrně známe, La Casa de Papel. Co myslíš, tahle ta písnička vznikla k Papírovému domu, je to oficiální soundtrack Papírového domu, někdo to k tomu seriálu napsal, nebo ta písnička vznikla úplně jinak? Jaké jsou tvoje vědomosti?
1: No, ohledně tohohle vědomosti vyloženě nemám, takže budu spíš typovat.
0: No jasně, pojď.
1: A myslím si, že by to mohlo vzniknout ještě před tím samotným seriálem.
0: Máš naprostou pravdu, La Casa de Papel, vygooglovali jsme si to, vznikl jako symbol odporu italských partizánů během druhé světové války. A tahle písnička vypráví o člověku, který je připraven položit život za svobodu a loučí se svou milou. Bella Ciao zpívá. To jsi nevěděla, člověče.
1: No nevěděla, no.
0: A ty jsi zcela správně říkala, jak to, že právě teď nikdo nevolá do italského léta Rádia Hana. Protože samozřejmě tohle není soutěžní italská písnička italského léta Rádia Hana, ale má to právě společné se španělským seriálem La Casa de Papel, Papírový dům. Dívala se, znáš to?
1: Znám, viděla jsem první řadu a právě mě překvapilo, že to je španělský seriál a ano. Italská písnička.
0: Ano. Dokonce scenáristé seriálu La Casa de Papel, Papírový dům, prozradili, že do poslední hodiny údajně nevěděli, jak seriál skončí. My vám to nebudeme říkat, jak to skončí, pokud chcete, podívejte se. Procházka paměti Rádia Hana dnes nabídla to nejlepší z roku 2017.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Dopoledne s Rádiem Hana a s Magdou. S 10. hodinou usměvavý Alex Warren, novinka od kapely Krištof. Budeme hledat italské hity v našem vysílání s Ubertem Tocim a italským letem. Tak ještě ne Gloria, ale Tomáš. Tomáš Gottwald a nové zprávy v 9.56.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
4: Bude 10 hodin.
5: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Jdeme na zprávy. Olomoucká záchytka jede v červenci naplno. Doposud každý červencový den odvezli olomoučtí strážníci někoho velmi podnapilého do tohoto zdravotnického zařízení k vystřízlivění. O uplynulém víkendu též.
7: Omyslným vítězem uplynulého víkendu byl muž, který pod náporem alkoholu usnul přímo na tramvajové zastávce na ulici Volkerova. Ten totiž na záchytce následně nadýchal 4,29 promila alkoholu v dechu. Pro dotyčného však prostředí záchytky nebylo ničím novým, jelikož zde letos pobyl už 11krát. Od začátku letošního roku jsme na záchytku realizovali už 169 převozů u 100 podnapilých osob.
6: Vysvětluje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Aktuality také za volantem. Podle plánu pokračuje výměna mostních závěrů v Zábřeze na vytížené silnici 44. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, po položení nového asfaltu se dělníci přesouvají na druhou půlku silnice. Je tu kyvadlový provoz, tak počítejme se zdržením. Co pak se děje na Valašsku? Nové uvítání v Rožnově. Po roce práce je hotová obnova přednádražního prostoru ve městě. V této nové vstupní bráně do města najdeme občerstvení, altán, novou zeleň i parkoviště, píše o tom deník. Řidiči, připravte se na nárůst cen pohonných hmot. Skončila vládní regulace cen, která přišla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška ceny paliv v České republice opět řídí trh. Ceny mohou vzrůst i o koruny na litr.
4: Sport.
6: Nejgólovější za posledních 56 let. Takový přívlastek má uplynulé mistrovství světa ve fotbale. Na šampionátu v Americe padlo v průměru 2,96 gólu na zápas. To je nejvíc od mistrovství světa v roce 1970 v Mexiku, kde šlo těsně o 3 góly na utkání.
4: Počasí.
8: A do konce je z toho gólovka!
0: Pan Španělé jsou mistři světa a fotbalovou hračku tam podporují i dnešní teploty v Madridu v pondělí sluníčko až 36 stupňů Celsia. Víme, jak bude tady u nás na Moravě denní teploty 21 až 24, skoro jasno anebo polojasno. Zítra i ve středu zpočátku slunce, během dne mraky a denní teploty v úterý i ve středu mezi 19 a 23 stupni. Policie v Olomouci, také v Šumparku, nehoda na Mohelnicku a také ve Vyškově. Víme, jak se jezdí tady v pondělí dopoledne. Policie hlídá v Olomouci na Brněnské, také v Šumparku na Jesenické nebo mezi Boskovicemi a Mlatkovem. V Olomouci je stále kvůli opravám uzavřena Eremburgova ulice. Na Pražské je s tím spojená částečná uzavírka, hotovo má být 10. září. O bouračce motorkáře víme teď mezi Mohelnicí a Úsovem u odbočky na Třeštinu. A pozor i na přechodech. Auto srazilo chodce ve Vyškově na ulici Nádražní. Jeďte s námi bez pokut a podle pravidel.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Ahoj, tady Richard Krajčus z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.

0: A přesně v tento den v roce 1969 Neil Armstrong poprvé vkročil na měsíc. Určitě znáte ten slavný citát o malém kroku pro člověka a velkém skoku pro lidstvo. Věděli jste ale, že v tom Armstrong udělal pěkný hokej? V živém vysílání totiž spolkl jedno malé anglické slovíčko "o". Místo krok pro jednoho člověka tak vlastně do mikrofonu prohlásil: je to malý krok pro lidstvo a velký skok pro lidstvo. Takže pokud se vám dneska v pondělí pletou slova nebo děláte drobné chyby, nic si z toho nedělejte. Dělají se totiž i při dobývání vesmíru. Na vesmír se s námi teda nepodíváte. Několik tipů, kam vyrazit, už pro vás za 20 minut máme. Tak s námi zůstaňte na Rádiu Haná.
1: Buongiorno!

0: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
0: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.

0: Jsem Modrá na Rádiu Haná. S vámi je Rádio Haná, je tady taky pondělí a to znamená, že před námi i další týden skvělých akcí. Máme pro vás hned několik tipů.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Olomoucký metropol dnes nabízí umění v kině. Tentokrát je to dokument Frida Kahlo o fenomenální mexické malířce, kterou milují všechny generace. Začátek je v 17 hodin a 30 minut. Blíží se nám taky den s kapelou Jelen neboli Jelen Fest. Velká jelení show s autogramiádou i speciálními hosty v olomoucké pevnostce v sobotu 25. července. Hranické kulturní léto nám nabídne další koncert. Tentokrát zahraje kapela Sakai Club v zámecké zahradě ve středu. Začínáme v 18 hodin. Na Hané to prostě žije a to i na té naší rádiové Hané. Už za 15 minut pro vás máme zprávy.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
3: Akce@radiohana.cz. Rádio Haná.
4: Vaše letní rádio.
3: Léto je tady.
2: A Rádio Haná je všude s vámi.
3: Na pláži.
2: Na chalupě.
3: V práci.
2: I na letní brigádě.
3: Fakt nás

0: písnička o letní romanci, která se postupně vyvine ve vážnější vztah, nám právě doznívala od kapely Miraj. Letní lásku můžete mít i k našemu rádiu Hana. Během celých prázdnin vám hrajeme svěží hity a taky pro vás máme ochucnávky italského léta. To všechno i v další hodince.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Hit za hitem a před námi ti jediné kabáty, které

0: Teď už zprávy, počasí, doprava. Máme 10 hodin a 56 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Dění na hřbitově v Olomouci neředině začne hlídat městský kamerový systém. Instalaci schválili radní s cílem zvýšit bezpečnost a ochránit pietní místo. Projekt za 500 000 korun z poloviny pokryje dotace od Olomouckého kraje. Toto nové opatření navazuje na loňský incident, kdy pachatel na největším olomouckém hřbitově poškodil na 50 hrobů a způsobil škodu přes 60 000 korun. Policie může tehdy dopadla a obvinila, ale svůj motiv nevysvětlil. Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní. Píše o tom deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun. Dobírka už se českým e-shopům nelíbí, bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší. Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem.
1: Sport.
3: Do akce jde přední hráč prostějovského tenisového klubu Vítko Přiva. Představí se na turnaji ATP v rakouském Kitzbühelu. Dnes po 15:30 odpoledne vyzve na antukovém kurtu peruánce Buseho. Výsledek duelu prvního kola podniku vám přineseme.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Pondělní odpoledne slibuje převážně jasno až polojasno, přechodně může přibýt trochu mraků na obloze. Ojediněle nám sprchne nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 23 stupňů. Na horách naměříme nejvýše 16. Zítřek nás pak přivítá polojasnou oblohou, během dne se ale zamračí na oblačno a lokálně se vyskytnou přeháňky. Teplotní maxima vystoupají k 18 až 22 stupňům. Biozátěž máme oba dny na nejlepším stupni.
2: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projedeme bez větších komplikací. V regionu ale máme hned několik nehod. Srnu srazilo auto na D1 na trase Přerov-Ostrava před exitem hranice. Auto je odstavené na krajnici, se zvýšenou opatrností projedeme. Vyšetřuje se náma taky nehoda v Kroměříži v ulici Vodní. Nohu z plynu dáme taky na trase hranice Partutovice. Kousek za lomem Olšovec spadla na auto větev. To bylo naše dopravní info. Další pro vás máme nejpozději za hodinku.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Tohle je Rádio Hana.

Jste Rádio Haná. Zažíváte takovou tu pondělní únavu, kde se vám nic nechce. Hoďte výčitky za hlavu, podle vědců za to nemůže lenost, ale čistá biologie. Dnešnímu stavu říkají sociální pásmová nemoc a jak si o víkendu přispíme, rozházíme si vnitřní hodiny tak dokonale, jako bychom přelétli dvě časová pásma. No a věděli jste, že podle průzkumu se průměrný člověk v pondělí poprvé vědomě usměje až v 11 hodin a 16 minut dopoledne. Do té doby jedeme na autopilota. Takže čistě statisticky teď je ten správný čas hodit úsměv na tvář s Rádiem Haná.

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: Poslouchejte, užívejte. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na

0: Tento víkend zažijte historii na vlastní kůži.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Je mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
4: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Někdo vidí za

0: shrnutí, co se nám během letošního mistrovství seběhlo. Připravené už ho pro nás má kolega Lukáš.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Taky jste se včera večer dívali na finále mistrovství světa. S trochou nadsázky se dá říct, že nás Španělé s Argentinci dokonale uspávali. Žádná gólová přestřelka, rozhodl jediný gól v prodloužení. Španělsko slaví titul mistrů světa, to víme. Letošní šampionát přinesl i spoustu jiných příběhů. Třeba zpěvačka Shakira, ta se objevila na více mistrovstvích světa než její partner Piqué. On si zahrál na 3 šampionátech, ona zpívala na 4. Miláčkem turnaje se stal norský kanonýr Erling Haaland. Ten si z Ameriky odvezl dost netradiční suvenýr vyspaného mývala. A obrovskou hvězdou sociálních sítí se stal brankář Kapfert, Vozíňa. Ten během jediného turnaje získal téměř 30 milionů nových sledujících na Instagramu. I takové příběhy napsalo letošní mistrovství světa a na to další si počkáme do roku 2030. Co myslíte, bude u toho zase naše repre?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

0: 99 nás posunul k dalším zprávám před celou hodinou. Hned po nich už se těšíme na další várku toho nejlepšího hudebního výběru.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Miroš Birka nám zaspívá se svým synem.

0: Mějte mobil po ruce, ať ve správný čas můžete zavolat. Teď už zprávy s Tomem Gottwaldem, je 11 hodin a 57 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Sehnali jsme pro vás další informace. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé. Jde o opravy povrchu i instalaci kabeláže či modernizaci. Souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report. Už 12. den hasiči likvidují požár výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Teploty na požářišti klesají, pomohly tomu uplynulé bouřky. Jak dlouho ovšem jejich zásah ještě potrvá, stále není jasné. Kriminalisté požár prověřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Případný viník by za čin mohl dostat až 5 let vězení. Vyšetřování příčiny vzniku požáru může podle hasičů trvat měsíce. Známá ještě není ani celková škoda.
2: Sport.
4: Mistrovství světa ve fotbale skončilo a upravilo pořadí v žebříčku reprezentací FIFA. Do čela žebříčku se před Argentinu dostali noví mistři světa ze Španělska. Doplníme, že čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací 48. Český triumf na tenisovém ITS Cupu v Olomouci. Mezinárodní turnaj o víkendu ovládla ve dvouhře Julie Štruplová. Tenistka prostějovského klubu ve finále přemohla 2-0 na sety Radku Zelníčkovou a díky vítězství si poprvé zahraje na US Open. Deblový titul na ITS Cupu v Olomouci vybojovala Ivana Šebestová spolu s Maďarkou Adrien Naďovou. Celkem se na kurtech v Omega Centru sportu a zdraví vystřídala během kvalifikace a dvouhry a čtyřhry téměř stovka hráček.
2: Počasí.
0: Olomouc nám hlásí kolem 21 stupňů, v Bruntále hlásí kolem 17, v Kroměříži je rtuť teploměru na 20. Víme, jak bude odpoledne. Čekáme převážně polojasno, sem tam se nám může zatáhnout na oblačno. Výjimečně nám spadne nějaká ta dešťová kapka. Taky dnešní noc nás čeká polojasná až skoro jasná. Můžeme tak venku pozorovat třeba měsíc přibývající ponovu. Do úplňku nám zbývá 9 dní. Na pozorování noční oblohy si ale raději vezmeme mikinu. Teploty v noci mohou spadnout až k 7 stupňům. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava hladká. Opatrně, ale kvůli nahlášené nehodě jezdíme na trase Březová nad Svitavou a Svitavy. Přibližně v polovině cesty. Bouračku řešíme taky v Poličce v ulici Starohradská. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Číhají na D1 na exitu Přerov, na výjezdu ve směru na Kokory. Na té samé dálnici, na D1, je potkáme taky na exitu Hulín Západ. Nejvyšší povolenou rychlost si hlídáme taky na trase Olomouc Uničov při projíždění kolem Štěpán. Nova. Přejeme vám pohodovou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: to nahané.
1: Franco, tak to asi v tuto chvíli křičí italské maminky a manželky, znamená to totiž oběd. Chtěli byste si taky dopřát italský oběd? S námi na rádiu Haná můžete. Rozjíždíme totiž další kolo soutěže Italské léto nahané. Pravidla jsou jednoduchá, my vám za chvilinku pustíme italský song od Umberta Tociho s názvem Gloria a vy nám můžete zavolat. Vyhrává ten úplně nejrychlejší a hrajeme o těstoviny. Všichni výherci se taky dostanou do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Pokud se zaregistrují na odkazu, který máme na webu radiohana.cz, tak zvedejte telefony a zavolejte nám do studia právě teď na číslo 585 225588. Čekáme na vás.
0: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny. Nikdy se nelepí, skvěle drží tvar a vyrábí se u nás ve Třech dvorech u Litovle. Širokou nabídku tvarů najdete na adriana.cz. A pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravaziocafe.cz, vyzvednout kód

0: Ty, my soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese balíček těstovin. Dobrý den.
1: Ahoj, to Jitka, dobrý den.
0: Jitko, odkud k nám voláte?
1: Z Přerova volám.
0: Z Přerova. Vy jste vyhrála balíček těstovin. Jak si je vy nejvíc?

0: italskému Bergamu. To znamená, že byste se do Itálie třeba mohla podívat znovu.
1: To by byla paráda.
0: To by byla. Krásné. Tak si nezapomeňte registrovat. Já vám moc gratuluju, budu vám držet palce. Těstoviny jsou teď vaše. Vy ostatní, co jste se tentokrát nedovolali, nesmutněte. Už odpoledne budeme soutěžit znovu a tentokrát se můžeme těšit na italské sýry.
2: Výlet do Bergama.
3: To je italské léto na Hané.
2: Poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravazio.cz.

0: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
8: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
7: Radiotalent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
8: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
7: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
8: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
7: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
8: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
9: Rádio Haná.

0: Na Rádiu Hana si dnes 20. července připomínáme mimo jiné taky Den lízátek. Věděli jste, že ikonické lízátko na špejli vzniklo jen proto, aby děti neměly ulepené prsty od normálních tvrdých bonbonů. Další zajímavostí o lízátkách může být, že logo jednoho z nejznámějších lízátek navrhl sám Salvador Dalí, a to za hodinu v kavárně jen tak na nějaké noviny, co byly po ruce. Čím dalším je dnešní datum zajímavé, to už nám poví kolega Lukáš.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: V kalendáři pondělí 20. červenec a svátek slaví každý Eliáš Všenej. Narozeniny má kytarová legenda Carlos Santana i herec Josh Holloway, kterého si pamatujeme jako Jamesa Sawyera ze seriálu Ztraceni. A dnešek patří také dvěma zajímavým věcem. Je Mezinárodní den šachu a zároveň Den lízátek. Dejte starostem šachmat a v pohodě se prolízejte celým dnem. Je pondělí 20. červenec.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Rádio Hana.
4: Olomouc, Prostějov a Přerov.
1: Nejlepší hudební výběr.

13. hodinou to na rádiu Hana rozjíždíme s Macarénou, španělským songem, které nahrálo duo Los del Rio. Jestli jste zrovna v kanceláři nebo dílně sami, možná jste si i trochu zatancovali ten legendární taneček, který každý zná. Nebojte se, já jsem to ve studiu taky udělala. Na podobné pecky se těšíme i v další hodince.

bude taky Taylor Swift. Možná to tu roztančíme v italském rytmu Riccio e Poveri a rozjedeme další kolo soutěže italského léta na Hané. Kdy to přijde, to nesmíme ani naznačovat, můžu vám ale pustit kousek melodie, na kterou čekáme. Teď už právě aktuální čas je 12 hodin a 57 minut.

0: Začínají zprávy. Na sídlišti Norska v Olomouci to vře. Radnice plánuje zařadit přes 100 místních garáží do kategorie staveb určených k demolici kvůli úpravám veřejného prostoru. Jejich majitelé zavalili magistrát desítkami stížností, píše deník. Vlastníci garáží v ulicích Norska, Rumunska a generála Píky našli informace o demolici na letácích přímo na garážích. Město je uklidňuje, že jde o dlouhodobý záměr pro horizont 20 až 30 let. Téma sledujeme.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že dnes začíná oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
2: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
0: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Důchodové změny bude dnes řešit vláda. Na svém předposledním zasedání před vládními prázdninami projedná přidávání peněz k penzi podle věku. Úprava má doplnit současný systém. Nově by se měl důchod po 80 zvýšit každých 5 let o 500 korun a při oslavě stých narozenin pak o 1000 korun. Připomeneme, že v současnosti už seniori dostávají 1000 korun navíc v 85 letech a 2000 ve stovce.
1: Sport.
0: Mladí čeští hokejisté mají před sebou na přípravném kempu ve Finsku další přátelák. Poté, co český tým hráčů do 20 let přemohl výběr finských vrstevníků 3-1, dnes česká dvacítka vyzve v 18 hodin finskou devatenáctku. Přineseme vám výsledek.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Venku je poměrně příjemná teplota, třeba na nějaký ten výlet. Pokud na něj ale vrazíte, přibalte si sebou raději repelent. Aktivita klíšťat je nahané, střední až vysoká. Odborníci radí nesedat a nelehat si v porostech, nechodit do křovin a po pobytu v přírodě se pořádně prohlédnout. Do batohu raději dáme i pláštěnku. Odpoledne se nám totiž přechodně může zatáhnout, výjimečně se mohou vyskytnout i přehánky.
2: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, až na pár uzavírek projedeme bez komplikací. Nikdy nemáme ani žádnou kolonu. Opatrně ale stále projíždíme na trase mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami. Přibližně v polovině cesty se tady srazila nákladní auta s osobními. Projet se dá, ale s nohou na brzdě. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou v Napajedlech, v ulici Nádražní, na D55 na exitu Napajedla, číhají na D1 na exitu Ivanovice Nahané, rychlost si hlídáme i na průtahu v Sebranicích. Příjemnou a bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy Radia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana. Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Sedíte po obědě v kanceláři a vaše oční víčka váží tak 100 kilo, no tak to na vás přišlo takzvané food coma, neboli česky jídelní koma. Jakmile se najíme, tělo pošle veškerou krev i energii z mozku do žaludku a zaplaví nás hormony relaxace. Naše vnitřní hodiny jsou prostě nastavené tak, že po jedné odpoledne má tělo přirozený útlum a žadoní o krátkého šlofíka. Pokud vás tedy šéf načape, jak se vám zavírají oči, řekněte mu, že za to nemůžete. Je to prostě od přírody dané. Na našich vlnách se vás ale snažíme rozhýbat a probrat. Pouštíme třeba Afriku od Toto.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirář.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka.

0: hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
3: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na Premiér Cinemas.

0: Rádio Hana s vámi startuje 30. týden tohoto roku. Po víkendu je tady zase pondělí. My se vám ho snažíme zpříjemnit, a to třeba i tím, že si zveme k nám do éteru zajímavého hosta. Není jim nikdo jiný než náš rádiový astrolog. Co pak nám asi hvězdy předpověděli na další týden, to si povíme právě teď.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
3: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
2: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
3: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
2: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
3: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže je to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkejte, anebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
2: Tohle asi musíme podepsat, hlavně se z toho nezbláznit, co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
3: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: poslední dobou od Lady Kirkin vy posloucháte Rádio Hana i před 14. hodinou. Vedle mě už stojí kolegyně Lea, která přebere kormidlo odpoledního vysílání. Ahoj Leuško.
1: Ahoj, zdravím taky posluchače.
0: Leuško, my máme dneska mimo jiné den lízátek a mě by zajímalo, jaká je tvoje oblíbená příchuť.
1: Kolová, samozřejmě, že kolová.
0: Takový to tmavý hnědý.
1: Ano, takový to tmavý hnědý. To zní trošku jako ne, už moc chutně, ale ano, takový to malý hnědý. A nebo já mám hrozně ráda takový ty obrovský. Nevím, jestli můžu říct značku, asi bychom neměli, ale takový ty mega, takový ty XXL, yeah. Jak je prostě lízáš klině celý den.
0: A máš ráda, když je uvnitř žvíkačka, nebo radši bez ní?
1: To je nejlepší, to je taková ta odměna nakonec. Že? Když začneš být smutná, že je po lízátku, tak ne, najdeš tam prostě ještě tu žvejku, která ti vydrží třeba další 20 minut. Ne, je to super. Je to super věc.
0: Máme to hodně podobně. Sladký bude i další vysílání po 14. hodině. Máme pro vás hit za hitem.
2: Hit za hitem.
3: Hit za hitem.
0: Bude třeba Mirai.

0: s Leuškou už možná v další hodince taky zazní italský song. Možná budeme znovu soutěžit o italské pochoutky. Leuška už tady ale kroutí hlavou, neprozradí, kdy to pustí. Řekneme vám ale, jaká to bude melodie. Přesně tahle.
1: Mama Maria, super!
0: Teď už zprávy, s námi je máte dříve než ostatní. Je 13 hodin a 57 minut.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: Jdeme na zprávy. Olomoucká záchytka jede v červenci naplno. Doposud každý červencový den odvezli olomoučtí strážníci někoho velmi podnapilého do tohoto zdravotnického zařízení k vystřízlivění. O uplynulém víkendu též.
1: Pomyslným vítězem uplynulého víkendu byl muž, který pod náporem alkoholu usnul přímo na tramvajové zastávce na ulici Volkerova. Ten totiž na záchytce následně nadýchal 4,29 promila alkoholu v dechu. Pro dotyčného však prostředí záchytky nebylo ničím novým, jelikož zde letos pobyl už 11krát. Od začátku letošního roku jsme na záchytku realizovali už 169 převozů u 100 podnapilých osob.
0: Vysvětluje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Srazil jsem na cestě klokana. Tohle oznámení není od někud z Austrálie, ale z Prostějovska. Tragickou srážku klokana na Hané řeší od rána policie.
2: Dnes ráno po 16:00 jel řidič ve vozidle Suzuki v katastru obce Biskupice na Hané ve směru na Prostějov. Při jízdě mu náhle z pravé strany skočil do jízdní dráhy klokan. Ten bohužel na následky střetu na místě uhynul. Jeho majitel byl o události vyrozuměn. Hmotná škoda byla odhadem vyčíslená na 60 000 korun.
0: Popisuje okolnosti dopravní nehody za policii komisařka Miluše Zajícová. Co pak se děje na Valašsku? Nové uvítání v Rožnově. Po roce práce je hotová obnova přednádražního prostoru ve městě. V této nové vstupní bráně do města najdeme občerstvení, altán, novou zeleň i parkoviště, píše o tom Deník. Řidiči, připravte se na nárůst cen pohonných hmot. Skončila vládní regulace cen, která přišla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška ceny paliv v České republice opět řídí trh. Ceny mohou vzrůst i o koruny na litr. Sport. Nejgólovější za posledních 56 let. Takový přívlastek má uplynulé mistrovství světa ve fotbale. Na šampionátu v Americe padlo v průměru 2,96 gólu na zápas. To je nejvíc od mistrovství světa v roce 1970 v Mexiku, kde šlo těsně o 3 góly na utkání.
3: Počasí. Víme, jak bude. Pondělní odpoledne nám slibuje převážně polojasno. Přechodně přibudou i mraky na obloze, ojediněle nám sprchne nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 23 stupňů. Na horách naměříme nejvýše 16. Zítřek nás pak přivítá polojasnou oblohou, během dne se ale zamračí na oblačno a lokálně se vyskytnou přeháňky. Teplotní maxima vystoupají k 18 až 22 stupňům. Biozátěž máme oba dny na nejlepším stupni.
4: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí dnes jezdíme dál bez komplikací. Pozor si dáme jen na policejní hlídku v ulici Hněvotinská. Stojí taky v Chomoutově v ulici Štěpánovská. Pomáhají a chrání na D1 na exitu Rybník Loučka a taky

0: semafor na třídě Tomáše Bati a taky na třídě 3. května. Tak jděte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

Na Rádiu Hana si užíváme pondělní odpoledne s Adam Sheeranem. Máme 14 hodin 22 minut a jestli máte pocit, že se vám po víkendu horko těžko vrací do pracovního tempa, tak v tom nejste sami. Dobrá zpráva ale je, že psychologové říkají, že pondělní odpoledne není ideální čas pouštět se do těch nejnáročnějších úkolů. Mnohem lépe funguje začít týden tím, že si člověk udělá pořádek v tom, co ho čeká, a stanoví si dvě nebo tři hlavní priority. Mozek se tak s nás přepne z víkendového režimu zpátky do toho pracovního. A jestli jste dneska nestihli všechno, co jste potřebovali, nic si z toho nedělejte. Zítra je taky den. Nás čeká Jennifer Lopez, Ava Max, Pet Shop Boys. Za chvíli také mrkneme, o čem se píše, ale teď pojďme na naše italské léto.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
3: Tento víkend se hrát

0: tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Rádio

0: Kapela Kabát, tomu říkám ten nejlepší hudební výběr na rádiu Hana. Před námi je švédské duo Rock Set, taky Terry Swims nebo Capital Cities. A zatímco vy v klidu posloucháte, my jsme pro vás prošmejdili regionální weby.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu víme, o čem se píše.

0: iReport. Přerov děkoval Lindě Noskové, wimbledonskou šampionku vítalo zaplněné náměstí. Fotky z oslav najdeme na webu města Přerova přerov.eu. Bydlíte ve Svitavách a jste zde spokojení? Město vyzývá, abyste si do Svitav zapsali trvalý pobyt. Slibuje za to i finanční odměnu. Více se dočteme na webu svitavy.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.

0: Tears for Fears a 80 na rádiu Hana, kde se od vzpomínek přesuneme k aktualitám. Kolega Tomáš Gottwald zjistil, že hřbitov Olomouci bude zase o něco více pod dohledem a na Valašsku skončily uzavírky a jezdíme po novém.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: A po

Ona bude i Richie Povery. No, tak uvidíme. Radio Hana je 14:55.

0: Neseme vám zprávy, pojďte si je poslechnout.
1: Dění na hřbitově v Olomouci neředině začne hlídat městský kamerový systém. Instalaci schválili radní s cílem zvýšit bezpečnost a ochránit pietní místo. Projekt za 500 000 korun z poloviny pokryje dotace od Olomouckého kraje. Toto nové opatření navazuje na loňský incident, kdy pachatel na největším olomouckém hřbitově poškodil na 50 hrobů a způsobil škodu přes 60 000 korun. Policie muže tehdy dopadla a obvinila, ale svůj motiv nevysvětlil.
0: Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní, píše o tom Deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun.
1: Dobírka už se českým e-shopům nelíbí, bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší.
0: Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem.
1: Sport.
0: Do akce jde přední hráč prostějovského tenisového klubu Vítko Přiva. Představí se na turnaji ATP v rakouském Kitzbühelu. Dnes po 15:30 odpoledne vyzve na antukovém kurtu peruánce Buseho. Výsledek duelu prvního kola podniku vám přineseme.

0: počasí.
1: Pondělí je nahané o něco chladnější, čekáme polojasnou oblohu, přechodně více mraků a jen výjimečně krátkou přeháňku. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. V úterý zůstane podobný ráz počasí, dopoledne bude ještě polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se místy objeví přeháňky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. A v noci se výrazně ochladí. V údolích může teplota klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže po ránu bude místy opravdu svěží vzduch.
2: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
1: Je to rychlé dopravní info. V Olomouci si musíme dát pozor na nehodu na třídě míru. Bouralo se také u Hoštejna, tady je v sobě náklaďák s osobákem a nehodu aktuálně řešíme i mezi obcemi Lísky a Litenčice. Tak tady taky nohu z plynu. Na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu Otrokovice Sever na vás číhá policejní hlídka a policie je i na D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na exitu Velký újezd.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tohle je Rádio Hana.

0: Dion, I drove all night. Tak možná taky právě teď někam jedete autem a přejeme vám šťastnou cestu. Venku máme kolem 20 stupňů, což je docela příjemná změna. A není to jen pocit. Po dešti nebo při ochlazení bývá ve vzduchu méně prachu i pilu, takže se mnoha lidem doslova lépe dýchá. Navíc nižší teploty tolik nezatěžují organismus a člověk tak mívá během dne o něco více energie než při tropických třicítkách. No tak toho využijeme, možná třeba zrovna dneska je ideální příležitost na to vyrazit po práci na procházku, projet se na kole nebo jít na zahrádku a konečně tam dodělat všechny teresty, které jsme odkládali, když byly ty vedra. My si dáme Sabrinu Carpenter, bude taky Ten Sharp Poetika. Dál prostě hrajeme jen ten nejlepší hudební výběr, tak držte vlny.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
4: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
0: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
4: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Hana úplně nejdéle.
1: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
4: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
1: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
4: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Hana, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
4: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
1: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci. Rádio Hana.

Ringside, to je ten nejlepší hudební výběr na rádiu Hana a než bude pokračovat dál, pojďme se podívat, kam můžeme vyrazit. Olomoucký Metropol dnes nabízí umění v kině. Tentokrát je to dokument Frida Kahlo a fenomenální mexické malířce, kterou milují všechny generace. Začátek je v 17 hodin

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: kapela Jelen s Janou Kiršner a song Co bylo dál a co bude dál, samozřejmě víme. Mrkneme na ožahové téma v Olomouci. Na sídlišti Norska se chystají změny a místním se to nelíbí. Podrobnosti už nese kolega Tomáš Gottwald ve zprávách.
1: Hit za hitem.
0: A my si potom dáme třeba Cyrila.

0: 16. hodině možná bude i italská pecka. Dáme, máma Maria, no uvidíme. Je 15.55, pojďme na novinky.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Začínají zprávy. Na sídlišti Norska v Olomouci to vře. Radnice plánuje zařadit přes 100 místních garáží do kategorie staveb určených k demolici kvůli úpravám veřejného prostoru. Jejich majitelé zavalili magistrát desítkami stížností, píše deník. Vlastníci garáží v ulicích Norska, Rumunska a generála Píky našli informace o demolici na letácích přímo na garážích. Město je uklidňuje, že jde o dlouhodobý záměr pro horizont 20 až 30 let. Téma sledujeme.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že dnes začíná oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
2: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
0: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Stop mobilům na školách. Vláda podpořila novelu, která má od září 2027 zakázat mobily v mateřinkách, na základkách a v nižších ročnících gymnázií. Zákaz se má týkat vyučování a přestávek i družiny a oběda. Proti plošnému zákazu mobilů ve školách se postavil dětský ombudsman Martin Beneš, který regulaci považuje za nadbytečnou. S tím, ať si pravidla určí sami školy. Ministr školství Robert Plaga to však odmítl, píše o tom ČTK. Sport. Mladí čeští hokejisté mají před sebou na přípravném kempu ve Finsku další přátelák. Poté, co český tým hráčů do 20 let přemohl výběr finských vrstevníků 3-1, dnes česká dvacítka vyzve v 18 hodin finskou devatenáctku. Přineseme vám výsledek.
1: Počasí.
3: Úterý bude v Olomouckém kraji zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a odpoledne se místy objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Ve středu bude zpočátku ještě polojasno, postupně ale začne přibývat oblačnosti. Přes den ale na přeháňky narazíme spíše výjimečně. Častěji se objeví až večer a během noci. Odpolední teploty se budou pohybovat do 23 stupňů. I když se nám trochu ochladilo, stále se držíme nad průměrem. Průměrná teplota pro měsíc červenec je totiž 18,8 stupňů.
1: Doprava.
3: Olomouci, na vás číhá policejní hlídka na 17. listopadu, tak s tím počítejte. Lehké zdržení nám hlásíte na Šibeníku. Tady si můžete postát zhruba 5 minutek. Mrkneme i na nehody. Aktuálně řešíme nehodu v ulici Věžní ve Šternberku. Pozor si stále musíme dát také u obce Hoštejn. Tady je v sobě náklaďák s osobákem a stále se to dořešuje.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: www.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: chytěte si klobouky, protože letní jízda pokračuje, teď ale po Itálii.
1: Italské léto na Hané.
0: Říká se, že nejlepší nápady vznikají u jídla. Skupina Richie Apple

po třetím drinku na pláži, aniž byste uměli slovo italsky. A hlavně všichni známe českou verzi od těžkého pokondra. Máma má rýmu má, tak si můžete zpívat klidně i tohle. Richie Epovery, rok 1982 a jejich Mama Maria. Posloucháte italské léto na Hané.

0: máme
1: Richie Epovery a Mama Maria. Tak to je song, který vám dneska vyhrává sír. Vtipné je, že píseň je o staré věštkyni, která z karet čte budoucnost. Zřejmě jim vyvěštila také miliony prodaných desek a někomu vyvěštila také sír zdarma. Tak kdo pak se nám dovolal?
2: Ahoj, tady Tamara.
1: Dobrý den, Tamaro, odkud nám voláte? Asi z auta, slyším správně, že?
2: Auta na cestě do Blanska.
1: Jedete právě teď do Blanska, no tak přejeme hlavně šťastnou cestu. Mě by zajímalo, co jste si u té písničky zpívala? Mama Maria, anebo českou verzi Mama Marie Muma?
2: Originál, Mama Maria.
1: Samozřejmě jenom originál, text je opravdu jednoduchý, že jo, takže to zvládne člověk i bez italštiny. Song je z roku 1982, zazpomínáte s náma nějak na tenhle rok? Co jste dělala v té době?
2: To ještě jsem nebyla.
1: Ještě jste nebyla na světě?
2: No, to ještě zdaleka ne.
1: Ještě zdaleka ne? No, tak to je dobře, to znamená, že jste mladá, krásná, plná energie a života a ještě k tomu navíc dostáváte sýr zdarma, no tak co vy na to?
2: Perfektní, naprosto perfektní, my milujeme sýry, takže my s tomu tu žijeme.
1: Tak máme radost, že sýr padlo do správných rukou a ještě možná pojedete zdarma i do Bergama, protože tím, že jste se dovolala jako první, tak se dostáváte do slosování o výlet do Bergama, do Itálie.
2: No to mi si přála, prostě perfektní.
1: Tak jo, tak vám budeme držet palce a ještě jednou velká gratulace.
0: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
1: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravaziocafe.cz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová

0: Krasovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holbafest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více

0: se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: Rebrand, to je vzpomínka na seriál Přátelé na rádiu Hana. Nikdy nestárnoucí seriál, po kterém můžeme vždycky sáhnout. Třeba právě i na dovolené. A na dovolenou teď vyrazíme společně.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne.
2: Rádio Hana a letní servis.
0: Je léto a my jedeme na dovolenou. I když mnozí nedáme dopustit na tuzemské kempy a české památky, tisíce dalších vyráží za sluncem do Chorvatska nebo Itálie. Schválně, jestli tyhle destinace dostatečně známe. Víte, že v Dubrovníku a také ve Splitu platí nová pravidla pro parkování. V historických centrech nesmíme nechat auto. Za porušení hrozí sankce v řádu několika stovek eur. A v Itálii letos masivně přitvrdí proti plážovému nešvaru z ručníky. Pokud si na pláži v oblíbených letoviscích jako Toskánsko nebo Sardinie necháte ručník přes noc, abyste si zarezervovali místo, pobřežní stráž vám ho zabaví a na místě ještě můžete dostat tučnou pokutu. Doma nebo v cizině, s námi vás žádné letní trable nečekají.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana. Rádio Hana.
1: Přejeme odpočinu.

0: Kapela Kryštof a vaše Rádio Hana. Jsme moc rádi, že si s námi užíváte snad už pohodové pondělní odpoledne, jestli jste ještě v práci, tak přejeme, ať to rychle uteče. Třeba právě s naším nejlepším hudebním výběrem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Dáme si Michaela.

0: pokračuje dál, ale teď mrkneme na olomouckou záchytku. Jsou tu zprávy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Olomoucká záchytka jede v červenci naplno. Doposud každý červencový den odvezli olomoučtí strážníci někoho velmi podnapilého do tohoto zdravotnického zařízení k vystřízlivění. O uplynulém víkendu též.
4: Pomyslným vítězem uplynulého víkendu byl muž, který pod náporem alkoholu usnul přímo na tramvajové zastávce na ulici Volkerova. Tento číž na záchytce následně nadýchal 4,29 promila alkoholu v dechu. Pro dotyčného však prostředí záchytky nebylo ničím novým, jelikož zde letos pobyl už 11krát. Od začátku letošního roku jsme na záchytku realizovali už 169 převozů u 100 podnapilých osob.
3: Vysvětluje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Srazil jsem na cestě klokana. Tohle oznámení není od někud z Austrálie, ale z Prostějovska. Tragickou srážku klokana na Hané řeší od rána policie.
5: Dnes ráno po 16:00 jel řidič ve vozidle Suzuki v katastru obce Biskupice na Hané ve směru na Prostějov. Při jízdě mu náhle z pravé strany skočil do jízdní dráhy klokan. Ten bohužel na následky střetu na místě uhynul. Jeho majitel byl o události vyrozuměn. Hmotná škoda byla odhadem vyčíslená na 60 000 korun.
3: Popisuje okolnosti dopravní nehody za policii komisařka Miluše Zajícová. Co pak se děje na Valašsku? Nové uvítání v Rožnově? Po roce práce je hotová obnova přednádražního prostoru ve městě. V této nové vstupní bráně do města najdeme občerstvení, altán, novou zeleň i parkoviště, píše o tom deník. Řidiči, připravte se na nárůst cen pohonných hmot. Skončila vládní regulace cen, která přišla v dubnu v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška ceny paliv v České republice opět řídí trh. Ceny mohou vzrůst i o koruny na litr.
1: Sport.
3: Nejgólovější za posledních 56 let. Takový přívlastek má uplynulé mistrovství světa ve fotbale. Na šampionátu v Americe padlo v průměru 2,96 gólu na zápas. To je nejvíc od mistrovství světa v roce 1970 v Mexiku, kde šlo těsně o 3 góly na utkání.

0: počasí.
1: Po několika teplejších dnech přináší začátek týdne příjemnější teploty. Dnes bude většinou polojasno, přechodně přibude oblačnosti a jen výjimečně se objeví přeháňka. Odpolední maxima vystoupí na 23 stupňů Celsia. Také úterý nabídne polojasnou oblohu, během dne bude mraku přibývat a odpoledne se lokálně přidají přeháňky. Nejvyšší teploty zůstanou mezi 18 a 22 stupni. A jedna zajímavost, na 20. července připadá Mezinárodní den měsíce. Tak snad nám mraky dovolí se na něho večer podívat.
2: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
1: Nehodu nám hlásíte na ulici IP Pavlova v Olomouci. Není to ale nehoda osobáku, hlásíte nám tady pát na koloběžce. Tak pozor, nohu z plynu také na D55 na exitu Hulín Východ nebo na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Liptník nad Bečvou na exitu Nemilany. Tady číhá policejní hlídka a policie je také aktuálně u obce Koclířov.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Dneska mi to

kde se ale ještě vrátíme do včerejšího večera k fotbalovému finále. FIFA se tentokrát inspirovala spíš americkým stylem, tedy tím, co známe třeba ze Super Bowlu, a na hřišti se během přestávky finále mistrovství světa vystřídali velké hvězdy jako Madonna, Shakira, BTS nebo Justin Bieber. Dívali jste se? Jaké byly reakce fanoušků? No, byly hodně rozdílné. Jedni říkali, že k největšímu sportovnímu svátku světa taková show patří a že fotbal dnes není jen 90 minut na hřišti. Jiní naopak namítali, že

0: pauzu na hudbu nikdy nevynecháme. Dáme si dál Adele, Red Hot Chili Peppers a také Víkenda.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirage,
1: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové,
1: Harley,
2: Single X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Už tam budem? Nech toho!
5: Raději už tam budem?
4: Přestaň! To je mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Radio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
10: Nejlepší hudební výběr.

0: čeká ještě i dneska večer. 20. července totiž slavíme Mezinárodní den měsíce, takže dneska všichni povinně půjdeme večer koukat na hvězdičky. No a co dalšího dneska slavíme, pro nás zjistil kolega Lukáš Kobza.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: V kalendáři pondělí 20. červenec a svátek slaví každý Eliáš Všenej. Narozeniny má kytarová legenda Carlos Santana i herec Josh Holloway, kterého si pamatujeme jako Jamesa Sawyera ze seriálu Ztraceni. A dnešek patří také dvěma zajímavým věcem. Je Mezinárodní den šachu a zároveň den lízátek. Dejte starostem šachmat a v pohodě se prolízejte celým dnem. Je pondělí 20. červenec.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Rádio Haná.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, kde se neseme na vlně 90. let. Je to závěr dnešního odpoledne, ale na našich vlnách nic nekončí. Dál pokračuje jen ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme si Kylie Minogue. Taky kapelu Mandra, že? Další výherní song je Umberto Tozzi a Ty Amo. Ty Amo, tohle je přesně ta písnička, na kterou čekáte, až zazní. Radio Hana je 17.55, pojďme teď na zprávy.
2: Bude 18 hodin.
3: Hezký podvečer.
2: Zprávy Radia Hana.
4: Sehnali jsme pro vás další informace. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé. Jde o opravy povrchu i instalaci kabeláže či modernizaci. Souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report. Červnové biskupské oslavy olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka a pomocného biskupa Antonína Baslera vynesly na darech 770 tisíc korun. Výtěžek pomůže financovat rekonstrukci domova pro seniory v klášteře milosrdných sester svatého kříže v Kroměříži. Plánované úpravy zaměřené na požární bezpečnost a bezbariérovost totiž zkomplikovaly nově objevené statické vady z doby totality. Církev chce finanční prostředky využít k celkové modernizaci tohoto zařízení, které poskytuje sociální i duchovní zázemí seniorům a starším kněžím. Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní, píše o tom deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun. Dobírka už se českým e-shopům nelíbí, bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší. Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem.
2: Sport.
4: Mistrovství světa ve fotbale skončilo a upravilo pořadí v žebříčku reprezentací FIFA. Do čela žebříčku se před Argentinu dostali noví mistři světa ze Španělska. Doplníme, že čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací 48.
2: Počasí.
0: Pondělí je na Hané o něco chladnější, čekáme polojasnou oblohu, přechodně více mraku a jen výjimečně krátkou přeháňku. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. V úterý zůstane podobný ráz počasí, dopoledne bude ještě polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne se místy objeví přeháňky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. A v noci se výrazně ochladí. V údolích může teplota klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže po ránu bude místy opravdu svěží vzduch.
2: Doprava.
0: Z Olomouce nám hlásíte zdržení na vozovce. Postát si tady můžete do 10 minut, tak s tím počítejte. Kolony jsou aktuálně také mezi Valašským Meziříčím a obcí Jablunka. Tady si můžete postát v obou směrech zhruba taky na 10 minut. Policejní hlídka je v obci Horní Moštěnice a nebo v Koslířově. A nehoda se řeší ve Zlíně na ulici Václavská. Tak vám všem přejeme hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

večer s rádiem Hana. Venku měříme kolem 20 stupňů, což je pro spoustu lidí docela příjemná změna. A není to jen pocit, po dešti nebo při ochlazení bývá ve vzduchu méně prachu i pilu, takže se mnoha lidem doslova lépe dýchá. Navíc nižší teploty tolik nezatěžují organismus a člověk tak mívá během dne o něco více energie než při tropických třicítkách. Cítili jste to dneska taky? Pokud ne, máte šanci ještě zítra, prakticky možná celý týden. Ať už lepšího klimatu využijete jakkoliv, my vám k tomu pošleme ten nejlepší hudební výběr. Taylor Swift, taky Imagine Dragons, anebo Karla Gotta.

0: Užij si Fakt Rizí horský kemping. Donesná holba fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30-leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na

0: tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
1: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkej, anebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat. Hlavně se z toho nezbláznit, co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný

0: počasí.
1: Úterý bude v Olomouckém kraji zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a odpoledne se místy objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Ve středu bude zpočátku ještě polojasno, postupně ale začne přibývat oblačnosti. Přes den ale na přeháňky narazíme spíše výjimečně. Častěji se objeví až večer a během noci. Odpolední teploty se budou pohybovat do 23 stupňů. I když se nám trochu ochladilo, stále se držíme nad průměrem. Průměrná teplota pro měsíc červenec je totiž 18,8 stupňů.

noční rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. Rádio Hana. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr.

Johana, sluníčko nám dneska zapadá zhruba 10 minut před 9, takže stále si užíváme opravdu dlouhé dny. A to je super, protože když je dlouho jasno, mozek má tendenci brát večer jako ještě pořád den a máme pocit, že toho stihneme mnohem víc. Tak toho využijte na maximum. Za chvíli už pokračuje dál ten nejlepší hudební výběr.

0: dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Hana,
2: Skyrock
1: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
2: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu
2: z Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
2: poslouchejte,
1: užívejte.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirář.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
8: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na

0: Tento víkend zažijte historii na vlastní kůži.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rádio Hana.

0: čem se píše?
1: Na našem rádiu víme, o čem se píše. Pojďme se na to teď mrknout. Jaká je kvalita vody na koupání podle odborníků na olomouckých Poděbradech nebo na Plumlově? To pro nás zjistil Olomoucký Report. Přerov děkoval Lindě Noskové. Wimbledonskou šampionku vítalo zaplněné náměstí. Fotky z oslav najdeme na webu města Přerova přerov.eu. Bydlíte ve Svitavách a jste zde spokojení? Město vyzývá, abyste si do Svitav zapsali trvalý pobyt. Slibuje za to i finanční odměnu. Více se dočteme na webu svitavy.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.
3: Tady je Rádio Hana.
0: Hezký večer.

0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

Kvalita vína nohy, jsou tu 88 na rádiu Hanás, teď hrajeme to nejlepší z 80. let, takže nesmí chybět Cock Robin, Jennifer Rush, George Michael, Falco, anebo Modern Talking. Rádio Haná a 88 právě teď.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z...

0: vysíláme místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem stupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
4: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme všetci.
0: Víme, jak se jezdí tady.
1: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen

0: Tomášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Hana.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kino.

Dopolední rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

Michael Bolton a vaše Radio Hana, kde už jedeme na vlně 90. let. Vzpomínáme na 90. léta, hrajeme si ty největší pecky této doby. Bude Mariah Carey, také Enya, Pet Shop Boys, Emma People, Queenie, Dario G a nebo Elton John. To je to nejlepší z 90. let na Radio Hana právě teď. Přejeme pondělní večer na jedničku, teď už taky se

0: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Rádio Haná, 90 v 9.

0: Rádio Hana potřebuju k životu, protože mi zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
4: Vaše věrné rádio.
5: Posloucháte Rádio Hana.
6: Hezký večer.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: V kalendáři pondělí 20. červenec a svátek slaví každý Eliáš. Všenej, narozeniny má kytarová legenda Carlos Santana i herec Josh Holloway, kterého si pamatujeme jako Jamesa Sawyera ze seriálu Ztraceni. A dnešek patří také dvěma zajímavým věcem. Je Mezinárodní den šachu a zároveň den lízátek. Dejte starostem šachmat a v pohodě se prolízejte celým dnem. Je pondělí 20. červenec.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Francouzsky. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky.
1: Opa, Gangnam Style.
0: Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
2: Nejlepší hudební výběr.
3: Rádio Haná.
4: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

Άντιο Χανά. JMF

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, kdo je dnešním hostem? Poznáte ho po hlase? Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Ano, je to náš rádiový astrolog Tonda Baudiš. Pověz, jak nám to funguje na startu dalšího prázdninového týdne?
2: Jestli tenhle týden něco velice funguje, tak hned od pondělka je to jako spolehlivost a výkonnost toho, co děláme. Velmi dobrá je ta organizační složka. I přátelství jsou na tom hezky, jako fakt hodně hezky.
1: Že by se rýsoval celý týden opravdu bez problémů?
2: Problémy tu nějaký zásadně nevidím, jenom ty vztahy, ty dvojice, které to mezi sebou mají komplikované, tak to spolu budou mít tenhle týden možná ještě komplikovanější. Takže je to takový, jako buď si to všechno vyřešte a vyříkejte, anebo to možná rozpuste, jestli to teda vlastně nejde.
1: Tohle asi musíme podepsat, hlavně se z toho nezbláznit, co se spravit ve vztahu dá, to spravme, a co ne, to necháme být a jdeme dál. Astrolog Tonda Baudiš na našem rádiu svými hvězdnými předpověďmi vládne každé pondělí. Děkujeme za to a hezké prázdniny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Rádio Haná.
0: Vaše letní rádio.
3: Léto je tady.
4: A Rádio Haná je všude s vámi.
3: Na pláži.
4: Na chalupě.
3: V práci.
4: I na letní brigádě.
3: Fakt nás

0: Sehnali jsme pro vás další informace. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé. Jde o opravy povrchu i instalaci kabeláže či modernizaci. Souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report.cz. Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní, píše o tom deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun. Dobírka už se českým e-shopům nelíbí, bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší. Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem. Sport. Mistrovství světa ve fotbale skončilo a upravilo pořadí v žebříčku reprezentací FIFA. Do čela žebříčku se před Argentinu dostali noví mistři světa ze Španělska. Doplníme, že čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací 48.
1: Počasí. Úterý bude v Olomouckém kraji zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a odpoledne se místy objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Ve středu bude zpočátku ještě polojasno, postupně ale začne přibývat oblačnosti. Přes den ale na přeháňky narazíme spíše výjimečně. Častěji se objeví až večer a během noci. Odpolední teploty se budou pohybovat do 23 stupňů. I když se nám trochu ochladilo, stále se držíme nad průměrem. Průměrná teplota pro měsíc červenec je totiž 18,8 stupňů.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Rádio Haná.
2: Jsme online na Rádio

Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

Víte, že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.